0: Protože to, co tady teď jako řešíme, je moment, že člověk si najednou jako spoustu věcí uvědomí a jako takhle se mu ten život jako rozšíří do úplně jiných rozměrů.
1: Ono to vlastně

Vnímají ten život ve městě takovým způsobem, že se cítí utiskovaní vedle těch turistů. Jo. A já prostě mám pocit, že bychom měli udělat to město příjemné a krásné i pro ně, aby vlastně měli možnost

dělají za 3 dny, jo. To vůbec jako si neumím představit, jak to člověk zpracovává a co se potom uděje, protože je pravda, že si žijem tak jako každý v nějaký své bublině.

No, to spíš, já to zvolím ne podle svého srdce, ale podle toho, co považuji za kámen úrazu, což je samozřejmě ta doprava a pak opravdu ta symbióza turismu a

ale vyrazte sem nejlépe brzy ráno nebo pozdě odpoledne, protože když je krásně, bývá tu opravdu živo. Ale když se trefíte do chvíle, kdy se slunce sklání nad vinohrady a

součástí manipulace, to prostě jinak to nejde, tak, ale když vidíš, že se to děje, tak vůči tomu může být imunní. A jenom příklad, jak se to dělá. Jako jenom, já když řeknu,

0: Co já?
1: Dvě témata, no, která...
0: Tady kolegové zmiňovali tu situaci, že

0: pivíčka, pokecáme prostě o věcech, které prostě nás zajímají a jezdíme tu rádi, že?
1: No, cílem akce se sejít a opít se nakonec, že jo, ale během té doby teda udělat nějaký výtvarný, nějaký sochařský objekt, malej.

To jsou všechno věci, které si člověk může snadno vyzkoušet tím, že se na to koukne a potom vlastně udělá nějakou zpětnou vazbu. Já si myslím, že pro spoustu lidí teď to bylo takový,

kde budou nabízeny varianty, kam ji přestěhovat, a už ta studie napoví, kde by eventuálně mohla být jinde. Ale pochopitelně priorita je v centru

0: Hnojník na začátku krásné vesnice. Je jenom vaše rozhodnost.
1: Hele, to byla krásná tečka za tím naším povídáním a trošku pro mě taková

hudbě, která byla kolem folku country. A udělali jsme v Krumlově popovodních festival, který byl na náměstí. A vlastně jsme strašně jednoduchou variantou

0: Zjistil jsem, že leverek je turecký název pro mosčáka evropského. Souhlasí to?
1: Nesouhlasí.
0: No, mosčák evropský tady vidím, že.

Víš co, my jako vyjednavači zachraňujeme biznis, dohody, a jako lékař zachraňuje životy, takže to může být o něco, řeknu, jako perspektivnější obor.

0: A dozvěděl jsem se, že se dělá muzika právě těch básní, nebo muzika na texty básníků.
1: No to mě pak bude zajímat, to se na to hodně chystám.
0: Jo, a v té době vlastně už jsme hráli nějakou dobu

přírody, protože lesáci nejsou ti, kteří jenom těží dřevo, zároveň se o les starají, takže mě ta problematika životního prostředí je blízká i mám na to vlastně co vysokou školu, jsem to studoval.

0: neudrží prostě tu váhu. A já říkám, to není pravda. A on vytáhl zápis, kde varoval před tím, že od určité gramáže těch sáčků
1: to nebude fungovat.
0: To prostě nebude.

0: Pokoušeli jsme se o další básníky, chvilku jsme třeba hráli, ale stabilně jako v tom našem repertoáru už nejsou, jako třeba Bohuslav Reynek.
1: Takže vlastně velká odvaha, by se dalo říct, jít do takových básní. Fandot, pro tebe